člověk je na něm malou lodí. Po něm každý z nás touhou nám od veštěcí závodí. Lodi dráhy své křižují, osud protíná cesty lidí. Když se dva lidé milují, stejně svoji loď řídí. Jedna přetrvá i bouři každou, jinou v ní zmítají. A tě, které plouti nedovedou, začas vrachy zbývají. Ten, kdo dobře plul, najde cíl, najde jednou tvůj přístav.